Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu,

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. No tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník. Český Blaník. To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
1: Které se budou zpívat i za dva.

Svinicky šesténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
1: Český Blaník.
0: To jsou

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět. A já nepatřím do starého železa,

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
4: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
3: Tři ve tři
4: na Českém hlavníku.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Rádio Český Blaník.
6: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
7: Asi do mě žít nepozná.
5: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
6: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

rozumíš, prostě si velká touha něčí tím, co je sen, co je smích, který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

0: Hana Zagorová s písní Perný den, posloucháte Radio Český Blaník. Dnes s vámi výjimečně bude vstávat Vlasta Suk, tak vítejte u poslechu. Máme středu 17. června. A co si budeme hrát po zprávách? V příští hodině na start českého rána třeba Štěpán Kojan a Velikou.
1: Už jsem zažil lásku.
0: Ještě před ním Michal Tučný v uličkách města Bakersfield.
1: Já každou noc stejnej sen mívám.
0: A ještě před ním Václav Neckář. Na úvod, světská sláva, polní tráva.
1: Světská sláva, polní tráva, a jestli máma...
0: Tohle je Český Blaník a hrajeme české písničky, které máte rádi. Je přesně 6.
2: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. Svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
3: Podívej se mi do očí.
4: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
5: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Českém Blaníku.
1: Tak dnes nás čeká oblačno až zataženo, teď po ránu ojediněle. Během dne se ale přidají přehánky místy, postupně by ale odpoledne měly ustávat a čekejme i polojasno. Sem tam zabouří. Teploty od 20 do 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 a v 1000 metrech okolo 17 stupňů Celsia. Tolik informace o tom, jak to dnes bude vypadat na obloze a teď vítám Moniku Holubovou.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko by mělo zvýšit daně z nemovitosti. Ve své nové zprávě to doporučila Evropská komise. Podle ní by vyšší daň navázaná na tržní hodnotu realit mohla pomoci k vyšší dostupnosti bydlení. Třeba tím, že by byla větší motivace byty pronajímat dlouhodobě a ne na krátkodobé pronájmy. České zdanění je podle zprávy v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie nízké. Obyvatelé Přerova se můžou těšit z nové budovy magistrátu. Ta je po rekonstrukci opět od tohoto týdne v provozu. Orientace v objektu je snadná, vše přehledně uspořádáno po patrech. Co se chystá v tom posledním, prozradí z kanceláře primátora města Pavla Roubalíková.
4: Šesté podlaží, kde se nachází kavárna, zůstává prozatím uzavřené. Město připravuje výběrové řízení na jejího provozovatele. Aktuálně vzniká znalecký posudek, který určí cenu pronájmu prostor i vybavení. Podmínky výběrového řízení by měly být zveřejněny na přelomu července a srpna.
3: Otevřít by se mohla už během září. Do Edmundovy soutěsky v Hřensku se už brzy vrátí lodičky. Poprvé vyplují ve čtvrtek 10 dopoledne a poslední se na trasu vydají v 5 hodin. Svezou víc lidí než loni a vstupenky si budou výletníci kupovat přímo u vstupu do soutěsky. S návštěvníky bude opět chodit průvodce. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu. V Kansas City porazili Alžírsko 3-0 a zazářil jejich kapitán Lionel Messi. Ten nejenže nastoupil jako první fotbalista už na šestém šampionátu, ale rozhodl svůj dvoustý zápas v modrobílém dresu hat-trickem. Přepisoval tak rekordní tabulky. Tolik zprávy, hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: I ode mě přání krásného rána, 4 minuty po 6. hodině. S vámi je Vlasta Suk, Český Blaník, Redal. A samozřejmě si budeme pohodově hrát. Tak ať vám ten dnešní den příjemně utíká, ať si ho užijete naplno s Českým Blaníkem a těmito parádními českými písničkami. Václav Neckář pro vás.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

Tak tohle byla krásná písnička Michala Tučného z roku 1990 z alba Medicine Man a jmenovala se V uličkách města Bakersfield. Doufám, že vás potěšila. Za minutu už bude 6:45. A vlastně se k vám přeje krásné ráno, dobrý celý den s českým blaníkem samozřejmě. Všem Adinám a taky Adolfům k svátku všechno nejlepší, protože máme středu 17. června právě Adina Adolf slaví. Tak vás zdravíme. Jinak v těchto dnech si užíváme nejdelších dnů roku, protože sluníčko zapadá až 21.12 a vychází ve 4.50. Postupně se to už bude zase zkracovat, ale to je času dost, tak teď si užívejme, že máme tak dlouho světlo. A co se narozenin týče, dnes slaví česká herečka Zuzana Kainarová, její 46. má český režisér a herec Jiří Havelka. Takže blahopřejeme. A pojďme se ještě podívat do minulosti, třeba do roku 1993. Tehdy před 33 lety parlament rozhodl, že se vojenská služba zkracuje na 12 měsíců. No a zpátky už k českým písničkám, které máte rádi. Zatančíme si jeden valčíček. Tohle jsou Brontosauři. No a za okamžik dáme i Michala Davida. Decibely lásky. Tak příjemný poslech s českým blaníkem.

0: se bál.
1: Štěpán Kojan ze skupiny Kex, teď solo na českém Blaníku, písnička Velikou. A velikou radost mohou mít milovníci sluníčka a letních radovánek. Konečně se dočkají pravého letního počasí. O víkendu nás dokonce čekají tropické teploty. Nebudeme ale předvíhat, jaký bude ten dnešní den dopodrobná. Středa 17. června prozradí nám už za okamžik meteorolog Šimon Kolás. Do té doby například Karel Gott a Když milenky pláčou. Dobré ráno vám přeji, za 6 minut bude půl sedmé.
2: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Padá!
2: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Jde na vás jaro? Na nás taky.
11: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
13: Radio Český Blaník.

0: Eláni, sestrička s Kramárou, teď na Českém Blaníku, 7:30. A pojďme kouknout na oblohu, jak by to dnes mělo vypadat.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Na vysílání s námi meteorolog Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno vám přeji a začněme nejprve, jak to venku vypadá aktuálně.
2: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme polojasnou až oblačnou oblohu, ale na Moravě ve Slezsku i zataženou ojediněle se vyskytují přehánky. V Čechách se ojediněle vyskytují i mlhy. Teploty se aktuálně pohybují poměrně vysoko mezi 15 až 11 stupni Celsia.
0: No a dál, jak by to mělo vypadat?
2: Zbytek dne přinese oblačnou až zataženou oblohu, přechodně polojasnou, zejména ráno a večer. Ráno se ojediněle vyskytnou přehánky. Přehánky budou během dne přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 25 stupni Celsia, ale na jižní Moravě bude teplej až 27 stupňů Celsia.
0: Tak já vám děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Rádo se stalo, napišenou.
0: A my pokračujeme dál, české písničky z Českého Blaníku. Pro vás Pavel Novák za okamžik Úsměv medový. No a tohle, to je píseň kovbojská. Zpívají Michal Hruza a Lenka Dusilová. Yeah.

0: Většinu textů si psal Pavel Novák sám. I k této písničce ze začátku 80. let to byla píseň Úsměv medový. Tak já doufám, že i vy máte na tváři úsměv, i přesto, že máme ráno, že si ten dnešní den užijete naplno. Za 5 minut bude 6:45 a Český Blaník je s vámi. Teď zamíříme do Pardubic. Krajská zdravotnická záchranná služba má totiž nové výcvikové středisko a taky velmi moderní vybavení, třeba úplně unikátní figuríny. Jak fungují, popíše ředitel záchranky Igor Pár.
1: Součástí dodávky vybavení vzdělávacího cyklu střediska, tak jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep a bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
0: No vidá. Figuríny, které se potí a brečí. Pokrok zkrátka nezastavíte. Tak za chvíli už další české písničky pro vás. Třeba Tomáš Linka, Fešáci, Paní má se má, skupina Kečup a Lilie, nebo Plavci, Krajina oblých kopců. Buďte s námi a pohodový dobrý den.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost. Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
4: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
5: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej Rošt!
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové Rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
7: Zaparkovat se dá různě.
8: Jejde.
9: Nehledej volné místo v nákupním centru
8: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
9: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
8: Nakupuješ?
9: Myjeme.
8: A ty se vrátíš k autu jako novému.
9: Zaparkuj chytře.
8: Automyčka Express.
10: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Mají jen pěkné T-shirty, tělovin dodo, pinci bauzen, zjišťují nějaké dítěho kerem sínsí, hrým hanká hal.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Rádio Český Blaník.

0: Tohle byli Plavci s krásnou písní Krajina oblých kopců tady na Českém Blaníku v 7 hodin. No co si budeme hrát dál? Za okamžik si dáme čerstvé zprávy, taky počasí a dopravní servis. No a potom Petra Kotvalda a Marilyn. Před ním zaspívá Jitka Molavcová, víme tak málo. Jedna hezčí než druhá, co říkáte? A na rozjezd Věra Špinarová, Slunečné pobřeží. České ráno na Českém Blaníku bude pokračovat, jak jinak, než když vám budeme hrát české písničky, které máte rádi. Tak za chvíli.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Na Českém Blaníku.
0: Dnes čekáme většinou oplačno až zataženo, teď po ránu ojediněle, během dne místy přehánky, ale k večeru by měli postupně ustávat a čekáme i polojasno. Sem tam zabouří. Teploty od 20 do 25, na jižní Moravě naměříme 27 a v tisíci metrech okolo 17 stupňů.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
0: Jak to po ránu vypadá s dopravou, to ví kolega Kuba Bělak.
5: Na dálnici D35 na 147. kilometru ve směru na Hradec Králové je neprůjezdný pravý pruh, probíhá vyprošťování nepojízdného nákladního auta. Na dálnici D1 na 218. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na porouchané auto na Krajnici. A na Liberecku mezi Janovým dolem a Světlou pod Ještědem bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením.
0: A další aktuality přidává Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Kolona se tvoří na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete okolo 15 minut mezi 180. a 183. kilometrem. A také na pražském okruhu se zdržíte okolo 10 minut mezi 15. a 19. kilometrem od dálnice D1 ve směru na letiště.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv můžete využít náš WhatsApp, namluvit hlasovku z vašich cest, pokud se setkáte s kolonou či nehodou. A telefonní číslo 720-836307. Teď zprávy a kolegyně Monika Holubová, jdeme na ně.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Bezpečnostní rada státu dnes projedná koncepci armády. Na zasedání dorazí i prezident Petr Pavel, kterého budou zajímat výdaje na obranu i modernizaci armády, ale také připravenost státu na krizové situace.
8: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. Samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
7: Rada by také mohla projednávat možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v šengenském prostoru. Češi se obávají nedostatku pracovníků. Podle agentury Stemmark zároveň 60% otázaných očekává, že se situace v nejbližších 10 až 15 letech ještě zhorší. Většina veřejnosti pak připouští, že se Česko v některých oborech neobejde bez zahraničních pracovníků. I to ale v Češích vzbuzuje obavu. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova má nové nízkopodlažní tramvaje. Jejich 6 přišly na skoro 300 milionů. Dotace pokryla 85% nákladů. Nové stroje se vyznačují nejen bezbariérovostí, ale také prostorností. V tramvaji si sedne 54 lidí a v součtu se do jedné vejde 230 lidí. Vyšší komfort pocítí i řidiči. Nové svatovícké varhany váží 33 tun. Balkon katedrály na Pražském hradě proto museli památkáři výrazně upravit. Elektrikáři také museli do už dříve rozebraného zdiva nainstalovat síť optických kabelů. Nové varhany od mistra Grenzinga budou už čtvrtým nástrojem, který bude v katedrále hrát. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Vlastíku, je to opět tvoje.
0: Tak Moni, já děkuji, přeju dobré ráno.
4: Ráno. Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 5 minut po 7 hodině, za okamžik si řekneme nějaké zajímavosti o písničce Řeka v plamenech Honzy Kalouska. Věděli jste, že měla být napsaná v angličtině? Je to tak? Za chviličku si řekneme víc. Dobré ráno.

0: Petr Kotwald nás po ráno roztančil písní Marilyn. Je 14:08, k tomu jedna minuta, za okamžik další pohodovky pro vás. Třeba Jitka Molavcová, víme tak málo, a taky Honza Kalousek, Řeka v plamenech, a oni víc.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: Co je to za písničku? Říká sám Jan Kalousek.
2: To je zvláštní písnička, tam je totiž takový ten jako řeka a oheň a to a je tam strašně jako slyšet víc, než by člověk si přál v tom libozvučném textu, ale prostě já jsem zkoušel všechno možné a takhle to vyšlo. Původně tu písničku jsem napsal v angličtině, jmenovala se River on Fire a spolupracoval na ní se mnou můj basák z Kanady Louis Terzopoulos, který měl tak složitý jméno, že se začal říkat Louis Terzo. Tak pak jsem tu písničku nahrál v Čechách pod názvem Řeka v plamenech, ale často říkám jenom řeka, jako řeka oheň, to si lidi pamatujou líp.
0: Tak a my si teď dáme na Českém blaníku, tady Honza Kalousek a Řeka v plamenech.
1: Písnička dne
3: na Českém blaníku.

0: opustila. To byla krásná vzpomínka na Davida Stipku, písnička, kterou naspíval s Evou Farnou. Dobré ráno, milá, nás potěšila minutu před 7:30. Mimochodem, David Stipka byl nejenom výborný zpěvák, ale taky psal poezii. Jeho básnická sbírka Kráky vyšla necelý rok po jeho odchodu. Tak ale my vzpomínáme a jeho písničky máme rádi. Za chvíli na Českém Blaníku třeba Petr Muk.
1: Tančíš sama.
0: Víceméně tančíš sama. Taky si dáme Nightwork a potom mrkneme i na počasí dnešního dne přímo s meteorologem. Tak buďte s námi, já vám přeji krásný dobrý den, pohodové středeční ráno s Českým Blaníkem.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Xindl X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
10: Tohle není jen festival.
11: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Zaparkovat se dá různě.
15: Jejde.
16: Nehledej volné místo v nákupním centru.
15: A zaparkuj rovnou v automyčce Express.
16: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
15: Nakupuješ?
16: Myjeme.
15: A ty se vrátíš k autu jako novému.
16: Zaparkuj chytře.
15: Automyčka Express.
17: Radio Český Blaník.

0: to zatáhněte a už to pojede.
1: Tak tedy dobře, tak ve jménu boží.
0: No pořádně za to vente. 3, 2...
2: Nightwork a čekám na signál na Blaníku, na tom českém, za chvíli třeba tým Držím ti město a taky zaspívá Hana Zagorová Rybičko zlatá, přeju si.
3: Počasí na českém Blaníku.
2: V tuto chvíli máme leckde ještě polojasnou oblohu s teplotami kolem 15 stupňů Celsia, třeba 14 stupňů je v Rokytnici v Orlických horách, 15 v Aši a nebo v Přerově 17. Jak by to mělo vypadat po zbytek dnešního dne, prozradí meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Šimon Kolář.
4: Zbytek dne přinese oblačnou až zataženou oblohu, přechodně polojasnou, zejména ráno a večer. Přehánky budou během dne přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 25 stupni Celsia, ale na jižní Moravě bude teplej až 27 stupňů Celsia.
2: Tak, ale zítra už bez deště, no a teploty půjdou nahoru a nahoru. Teď Hana Zagorová pro vás, Rybičko zlatá, přeju si.

0: skupina Týma Držím ti město, tady na Českém Blaníku ve 7:45 a jednu minutu k tomu. Za chvíli ode mě pro vás Pavel Bobek, dík, že smím pár přátel mít a taky třeba Stanislav Ložek, taková je láska má. A krátce po 8. hodině to bude na vaše přání a vy si už teď můžete objednat a nechat někomu zahrát. Buď někomu k svátku, k narozeninám, třeba kolegovi do práce, to klidně můžete, anebo i sami sobě. Tak nám napište SMSku, popřípadě nechte hlasovou zprávu na WhatsAppu na telefonním čísle 720 836 3007. Těším se na vaše SMSky, popřípadě hlasovky a přeju dobré ráno.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Rádio Český Blaník.

0: tolik tedy Vana Stave věci, písnička Anděle, je 8 hodin, vy posloucháte rádio Český Blaník. No a co si budeme hrát dál? Po zprávách, po počasí a dopravě si dáme třeba Václava Neckáře, šalalalalalí. Pak nám taky zaspívá Víť a Hádl, je ráno. A přidáme Karla Gota, to jsou fámy. Pokračujeme. Na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Zaparkovat se dá různě.
2: Jejde.
1: Nehledej volné místo v nákupním centru.
2: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
1: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
2: Nakupuješ?
1: Myjeme.
2: A ty se vrátíš k autu jako novému.
1: Zaparkuj chytře.
2: Automyčka Express.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: V tuto chvíli les, kde ještě polojasno, během dne oblačno až zataženo, přidají se přehánky, ale k večeru by měly ustávat a postupně taky čekejme polojasno. Sem tam zabouří a v maximech naměříme do 25, na jižní Moravě až 27 a v 1000 metrech okolo 17 stupňů Celsia.
9: Za volantem
8: s Českým Blaníkem.
0: Ano, i za volantem nás posloucháte, jak to vypadá s aktuální dopravou, ví kolega Kuba Bělak.
10: Na dálnici D4 na 13. kilometru směrem na Strakonice se střetla dvě osobní auta, dejte pozor. Na trase mezi Trutnovem a Náchodem u Horní Radechové bourala dvě osobní vozidla. Na Nymbursku poblíž Dobšic u nájezdu na dálnici D11 zasahují u nehody záchranáři. A na Klatovsku na výjezdu z Bojanovic směrem na Rabí došlo k požáru nákladního auta. Na místě zasahují hasiči, počítejte s omezením.
0: A další aktuality přidává Petra z dopravního centra a ředitelství silnic a dálnic.
11: Z opatrností projíždějte na dálnici D5, kde na 85. kilometru u Plzně ve směru na Rozvadov se stala dopravní nehoda dvou vozidel se zraněním. V místě dopravní nehody se zatím kolona netvoří. A silný provoz přibrzdí řidiče na pražském okruhu ve směru Gruzini, kde se popojíždí od 82. kilometru až po 16. kilometr Barandovský most. Tunely mohou být blokově odbavovány a zdržení je tam přes 20 minut. A ve směru k D1 je kolona od 23. kilometru po 18. ořech a tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde řidiči popojíždějí od 7. kilometru Rudná a zdržení je tam okolo 15 minut.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Během léta přibývá nehod na železnici. Oběťmi často bývají děti i mladiství, kteří riskují v kolejiště nebo lezou na vagóny. Přitom je malé hrozí kromě pádu i popálení od drátů. Mladí často riskují kvůli fotce, ale nevyhýbá se to ani starším. Loni za celý rok řešila drážní inspekce přes 1000 mimořádných událostí. Lidí pod 18 let zemřelo 13. Pardubický kraj dokončil proměnu dětských domovů. Jako jediný v České republice už nevyužívá ústavní budovy. Všechny děti teď žijí v bytech anebo rodinných domech. To potvrzuje také ředitelka dětského domova v Pardubicích Kateřina Fialová.
13: Já když jsem přišla poprvé vlastně do dětského domova, tak jsem nechápala, co vlastně ty děti musí, co nesmějí, že si nemůžou pozvat kamarády na oslavu narozenin, co bylo úplně nepochopitelné, když Štědrý den se slavil úplně v jiný den než 24. prosince.
12: Rodinné prostředí klasických bytů pomáhá dětem se lépe začlenit do společnosti. Mladá Boleslav se chystá na otevření městského koupaliště. K tomu zřejmě přistoupí tento čtvrtek v pravé poledne. K dispozici ale zatím bude pouze menší bazén a proto bude platit poloviční vstupné. Celý areál bude v provozu od pondělí. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel na Zlaté tretře v Ostravě zazářila. Běh na 400 metrů vyhrál v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. Česká reprezentantka tak o 1/3 vylepšila svůj čas z diamantové ligy v Římě. Tolik zprávy na českém baníku a teď je tu opět Vlasta Suk.
0: Ano, přeju dobré ráno.
9: Rádio Český Baník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: 5:08, to je aktuální čas, za okamžik splníme písničkové přání, teď posílám Michala Davida. Pár přátel stačí mít. Tak vám přeji krásný dobrý den.

0: Další krásná písnička z českého Blaníku pro vás, Vítězslav Hádl, Je ráno. Ano, je ráno, 8:45 a i v ranním vysílání můžeme někomu z vás udělat radost písničkou na přání. Tak pojďme teď.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ano, několikrát denně můžete ovlivnit, co budeme hrát, ale hlavně potěšit někoho z vašich známých, nechat zahrát k svátku, k narozeninám, jen tak pro dobrou náladu, někomu do práce třeba, anebo k výročí, jako teď to splníme. Milý Český Blaníku, já bych chtěl poprosit o zahrání písničky pro mého manžela Péťu k dnešnímu 15. výročí svatby. Lásko, moc tě miluju a doufám, že potěší tahle písnička, která je tak trochu o nás. Zdraví tě tvoje princezna Janička. No tak to je krásné. Tak já vám přeju, ať se máte stále rádi a k tomu nádhernému výročí posíláme pokáče s Petrou Gebelovou. Tohle je Láska na vsi. Užijte si to.
1: Písnička na přání.
2: Na Českém Blaníku.

0: jsou fámy, zpíval Karel Gott na Českém Blaníku. Za 5 minut už bude 9:30. A teď bych tu pro vás měl pozvánku na tuto sobotu na magický hrad Wildštejn. Ten najdete nedaleko Františkových lázní na západě Čech. No a tenhle hrad slaví 25 let od svého otevření veřejnosti. No a právě tuto sobotu se zde uskuteční jedna z největších akcí v rámci tohoto výročí, a to Wildštejnský slunovrat. Vy se můžete těšit celý den na bohatý program šamanské bubnování, kterého se můžete zúčastnit úplně všichni. Bude tu ukázka sokolníků, spousta kapel k tomu, ale ani děti se nebudou nudit, jak nám prozradila manažerka Iva Růžičková.
1: Pro dětské návštěvníky jsme také samozřejmě připravili nějaké speciality. Je tam dětská zábavná stezka kolem rybníčka, potom je tam škola šermu, kde se naučí rytířské dovednosti, jízda na koni, kde se vyzkouší, jak se sedělo v sedle dříve, a také přijede kovář, se kterým si vykovají nějaký suvenýr na památku.
0: Takže hrad Wildštejn tuto sobotu bude slavit 25 let od svého otevření veřejnosti. Já se na vás budu taky těšit. Za chvíli třeba Jeláni, Človečina, a taky nám zaspívá Tomáš Klus, písničku Nina. Dobré ráno.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
9: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
8: Výstaviště Lysá nad Labem.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobitrock, Tom Tones, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
13: Radio Český Blaník.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tolik tedy Elání, písnička Člověčina. 6 minut po půl deváté a pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď ještě let, kde polojasná obloha, teploty okolo 16 stupňů. Sice se bude oteplovat, ale sem tam nějaká přehánka nás přes den čeká, jak prozradil meteorolog Šimon Kolář.
2: Zbytek dne přinese oblačnou až zataženou oblohu, přechodně polojasnou, zejména ráno a večer. Přehánky budou během dne přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 25 stupňů Celsia, ale na jižní Moravě bude teplej až 27 stupňů Celsia.
0: Tak, moc děkujeme. Teď už pro vás Činasky, Hvězdy nad hlavou a za chvíli i Pavel Žalman Lohonka, divoký horský tymián. Dobré ráno s Českým Blaníkem.

0: Další krásná písnička pro vás, Pavel Žalman Lohonka a divokej horskej Tymián ve 8:45. Já vám přeji ještě stále pohodové a ničím nerušené středeční ráno. No a teď míříme do našeho hlavního města. V Praze totiž vyroste nová výstavní hala. A to přímo vedle někdejšího paláce kultury, dnešního kongresového centra na Vyšehradě. K čemu je nová hala potřeba, vysvětlí ředitelka centra Lenka Žlebková.
1: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména pro doprovodné výstavy k velkým mezinárodním kongresům, zejména lékařským a vědeckým, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být.
0: No a já ještě doplním, že stavba začne už v červenci a hotovo má být v září 2028. Tak držíme palce. Tak české ráno pomaličku, ale jistě končí pro dnešní den. Za chvíli ode mě ještě Petr Spálený a Dáma při těle, nebo pánové Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Dělání. No a pak se na vás dnes výjimečně v rámci dopoledního vysílání těší kolega Michal Krusberský. Tak si to užijte a mějte se báječně. Ahoj.
2: Zítem magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
5: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 21. června do Baumaxu v Praze Letňanech.
6: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
6: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
5: Více na baumax.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Zaparkovat se dá různě.
15: Jejde.
16: Nehledej volné místo v nákupním centru.
15: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
16: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
15: Nakupuješ?
16: Myjeme.
15: A ty se vrátíš k autu jako novému.
16: Zaparkuj chytře.
15: Automyčka Express.
17: Radio Český Blaník.

0: Václav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a Dělání. Já myslím, že docela aktuální písnička, protože většina z nás už v tuto chvíli taky v práci je. Tak vás tam zdravíme, dneska výjimečně s vámi od 9. Michal a po 9. taky Helena Vondráčková. Dáme si i 21 českých zpěváků a Blanické přání.
1: Na Blaníku hráli píseň jenom nám.
0: A budeme mít inspiraci k obědu Jirka Schillinger. No, to už nechám rozhodně na vás. Každopádně další české písničky pro vás chystám za malý okamžik.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ten dnešní den bude takový proměnlivý, sem tam mrak, sem tam sluníčko, každopádně srážky čekáme už jenom ojediněle, stejně tak bouřky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, takže už nám to pomaličku šplhá nahoru a na horách naopak kolem 17, na Šumavě naměříme až 19 stupňů Celsia. Tolik počasí na dnešek a Kuba Bělak je tady s aktuálními zprávami.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Novou koncepcí armády by se měla dnes za účasti prezidenta Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel má dorazit na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. V podchodu nedaleko pražského hlavního nádraží mohou lidé nově vidět pomník lhostejnosti. Betonová socha má upozorňovat na problematiku bezdomovectví a připomínat lidi, kteří na ulici žijí a umírají bez povšimnutí okolí. V Česku přespává na ulici asi 18 000 lidí bez domova. Evropský parlament dnes rozhodne o nových unijních právních předpisech, které mají zefektivnit navracení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území EU. Olympiáda dětí a mládeže se blíží. Úplně poprvé proběhne v Praze. Dorazit má přes 4 000 sportovců. Už tuto neděli událost odstartuje slavnostním zahájením. To nám přiblíží projektová manažerka akce Radana Kubešová.
9: Můžete se těšit na nástupy výprav, kde poprvé nastupují všichni sportovci, opravdu jako na těch velkých olympijských hrách. Rozhodně zapálíme oheň a českou hymnu zaspívá zajímavá mladá osobnost a program potom zpestří vzdušná akrobacie, světový taneční soubor Zirka Roch a na závěr zaspívá Ben Kristoval.
8: To všechno se odehraje od 17.30 na stadionu v Edenu. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, dobré dopoledne, to dnešní středeční vám trošku výjimečně přeje Michal Krosberský. Budu s vámi až do 13., když mě vystřídá potom Verča. No a teď další české písničky a za chvíli také rekord. Ale začneme s Helenou Vondráčkovou.

0: Kryl a Anděl dozněl 16 minut po 9. hodině. A co nás teď čeká? No další rekord.
1: Co Čech? To rekord.
0: Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit má nespočet zajímavých rekordů pod sebou, jak se dalo by se říct, a dneska nabídne jeden rekord přímo zašifrovaný.
2: V expozici muzea rekordů najdete i nejmenší strojem vytištěný soutěžní kód. Dodal nám ho Radioklub Písek, který v letošním roce uspořádali 16. ročník šifrovací soutěže. Ten kód je vypálený laserem na pozlacenou jehličku o průměru 1,7 mm a výška toho kódu je pouhých 0,198 mm. Takže najít ho je opravdu náročný úkol.
0: To by vám asi ani ta lupa nestačila. Zítra další zajímavý rekord.
1: Co Čech, to rekordman.
3: Na českém blaní.

0: kapela Jelen je teď aktuálně tak trošku všude zdejší, protože vyrazili na své turné Jelen Fest. Zastaví se na 20 místech a teď v sobotu to bude konkrétně v Třeboni. A další víkend naopak v Příbrami. Tam je můžete vidět a slyšet. To u nás za chvíli uslyšíte Hanku Zagorovou a bude také Jirka Schellinger. Což takhle dá si špenát. Za chvíli.
1: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
9: Ekokom. Tak já jdu, miláčku.
10: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
9: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
10: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
9: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
10: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
11: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
12: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
14: Zámek v Lešanech Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zamek-lesany.cz
15: Radio Český Blaník.

0: Před pár týdny se ukázala zase na veřejnosti a vypadá prý stále skvěle. To byla Marika Gombitová a Koloseum na Českém Blaníku. A teď jeden úsměvný příběh jako z kdejaké české komedie. Zdravím tímto všechny zemědělce. V západním Německu se totiž podařilo 8 kravám uniknout z pastviny. A nevím proč, ale vydali se směr okresní nemocnice. Možná potřebovali nějaké vyšetření, protože 6 krav se nebojácně vydalo přes automatické dveře dovnitř a dostali se dokonce až do 3. patra té nemocnice. Naštěstí se tedy nedostali do operačních sálů ani k pacientům, no ale muselo to být velké překvapení. Kdybych já tam ležel někde na pokoji a jednou ve dveřích kráva, no tak bych se asi divil stejně jako Helena Růžičková, která taky ležela na psychiatrii a říkala, že pro ní přijede brzy Kryštof Kolumbus. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Kravičky už jsou zase na pastvinách, jen ten úklid po nich na tom schodišti, kde nechali ty hromádky, asi nebyl úplně voňavý. No, za chvíli pro vás všechny Dalibor Janda a taky Marek Ztracený. Stále věřím.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
9: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
12: Podívej se mi do očí.
13: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny, nakupte si dřív hezky česky.
14: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: Hurikán Dalibora Jandy, těsně před 10. hodinou my nezastavujeme a jedeme dál. Po 10. hodině si osladíme kafe s Karlem Gottem. Také bude dívka s perlami ve vlasech a Aleš Brychta. A na svůj večírek nás pozve také Anna K. A budou i další české písničky, které máte rádi, protože dál ladíte Český Blaník.
1: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se nám na obloze ještě budou střídat mraky a sluníčko. Přehánky čekáme už jenom ojediněle a teploty 20 až 25 v průměru. Na jižní Moravě tam naměříme víc až 27, na horách kolem 17 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik počasí pro dnešní den a Kuba Bělak přichází s aktuálními zprávami.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Národní ústav duševního zdraví podporuje možnost zákonem stanovit zákaz používání mobilů na základních školách během vyučování. Nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah k depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti dětí. Léto láká k rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která lidé často podcení. Všichni zájemci o koupání by proto měli dodržovat základní pravidla, jaká říká předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
8: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuji svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
7: Právě v tuto chvíli se mohou ve vodě objevit případné zdravotní problémy. Ceny ropy pokračují v poklesu. Je to díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent poprvé od začátku března sestoupila pod $80 za barel. A ještě tenis. Český souboj v prvním kole na trávě v Nottinghamu vyhrála Karolína Plíšková. Šampionka z roku 2016 a bývalá světová jednička porazila Sáru Bejlek 2-1 na sety. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Pohodové dopoledne vám dál přeje Michal Krusberský a jak jsem slíbil, k té svačině si teď osladíme i kafe s Karlem Gottem.

0: Ještě dlouhou cestu mám a Michal Tučný, a pokud to máte podobně a jste na cestách, tak dobře, dojeďte do vašeho cíle a my pokračujeme. Česká cesta mundial. A jdeme se podívat na mistrovství světa ve fotbale. Slovo má kolega Radek Barkman.
1: Krásný den. Už jen zhruba 30 hodin zbývá do důležitého souboje naší reprezentace proti Jihoafrické republice. Po posledním tréninku ve své základně v Dallasu se tak Češi mohli přesunout do dějiště zápasu, do 783 mil vzdálené Atlanty. Do tréninku se už zapojil také útočník Jan Kuchta, který předtím v průběhu šampionátu zápojil se zraněním a vypadá to, že by mohl být trenérovi Miroslavu Koupkovi na důležitý zápas k dispozici. V dějišti zápasu každopádně panují výrazně nižší teploty než v Dallasu. Oproti dvěma mexickým startům na turnaji si navíc musí Češi zvykat i na výrazně nižší nadmořskou výšku a tím pádem i na jiné povětrnostní podmínky. Stadion v Atlantě totiž leží pouze 300 metrů nad mořem. Argentinský fotbalista Lionel Messi stále rozdává radost. Tentokrát se o tom přesvědčili fotbalisté Alžírska, kteří v zahajovacím vystoupení na turnaji schytali od jeho týmu porážku 0-3 a všechny góly zaznamenal právě 38letý držitel 8 zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu. Zároveň se 16 góly dorovnal nejlepšího střelce historie světových šampionátů Miroslava Klózeho. Střelecky se navíc prosadil na 5. šampionátu po sobě a tím zase vyrovnal rekord Portugalce Cristiana Ronalda. Ten má ale stále šanci skórovat právě na tomto turnaji. Portugalci do něj vstoupí teprve dnes soubojem s Kongem. Messi ale po půl hodině hry mohl dostat i červenou kartu. Nicméně polský sudí Marciniak mu za ostrý zákrok zezadu nakonec kartu nedal. Tolik fotbalový speciál. Hezký den přeje Radek Barkman. Česká cesta mundialem. Na českém blaníku.

0: Večírek za koncem a Anna K. na Českém Blaníku teď 4 minuty před 10:30. No, končit Anna K. rozhodně nechce, naopak chystá docela velký koncert na příští rok 23.4. příštím roce bude v O2 Univerzum zároveň s Českým národním symfonickým orchestrem a to bude velká akce, takže rozhodně si kupte lístky a my vám už za chvíli nabídneme třeba čaj, který přinese Karel, bude Jirka Korna, Vilém Čok, ale taky činasky a jejich vínko.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu
5: XXL Výprodej v online shop CZ.
6: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
15: Atención, señoras y señores!
16: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Stres.
16: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
16: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Awarashar!
17: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
18: Radio Český Blaník.

0: Já si vsadil na pár tónů, zpíval Valda Matuška a vy si můžete rozhodně vsadit na to, že vám i dnes zahrajeme hned několikrát na přání. Takže pokud byste se chtěli trošičku naladit předtím, než půjdete k šéfovi na poradu, a nebo si chcete jiným způsobem třeba zlepšit náladu, popřát dnešním oslavencům a podobně, tak klidně můžete, stačí své žádosti o písničku na přání hezky směřovat do SMSky a nebo nám nahrát hlasovou zprávu přes WhatsApp a taktéž odeslat na to známé číslo 720836307. Těším se, co si dneska vyberete z našeho hudebního archivu a já tady pro vás mám za chvíli Lenku Filipovou a bude třeba i Petr Muk s písničkou Olamur.
1: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.

0: Jan Landa,
1: Harley,
0: Tomáš Klus,
1: Single X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival,
0: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
12: Už 20. června ve Velké Úbě.
11: Pec pod Sněžkou CZ.
13: Písnička na přání.
14: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
13: Písnička na přání na Českém Blaníku.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Lucka Bílá zpívala Requiem a za chvíli nám na Českém Blaníku bude zpívat také Jakub Smolík a bude vzpomínat na Blaník.
1: Blaník, tam já to znám.
0: Jo, zná to tam velmi dobře. Michal David za chvíli taky bude. No a Růži z papíru nabídnou Brontosauři.
2: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den bude ještě takový rozpačitý, sem tam s mraky, občas také se sluníčkem a občas musíme ještě stále čekat dešťové přehánky nebo bouřky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě tam namíříme až 27 a na horách kolem 17. Na Šumavě bude o něco tepleji, tam rtuť teploměru povyskočí až k 19 stupňům. Tolik počasí na ten dnešní den a co se dál děje doma i ve světě, to samozřejmě sleduje Kuba Bělak.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Cenový strop na pohonné hmoty dnes o desítky haléřů klesl. Maximální cena nafty se snížila na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 41 korun a 26 haléřů za litr. Maximální ceny by podle analytiků zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes bude řešit další řízení protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil přesun agendy z gesce úřadu vlády pod rezort zdravotnictví. Ještě před zasedáním se premiér Babiš chystá oznámit opatření proti kratomu. Pardubický kraj dokončil proměnu dětských domovů. Jako jediný v Česku už nevyužívá ústavní budovy. Všechny děti teď žijí v bytech nebo rodinných domech. To potvrzuje i ředitelka dětského domova v Pardubicích, Kateřina Fialová.
10: Já když jsem přišla poprvé vlastně do dětského domova, tak jsem nechápala, co vlastně ty děti musí, co nesmějí, že si nemůžou pozvat kamarády na oslavu narozenin, co bylo úplně nepochopitelné, když Štědrý den se slavil úplně v jiný den než 24. prosince.
9: Rodinné prostředí klasických bytů pomáhá dětem se lépe začlenit do společnosti. A ještě atletika. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. Česká reprezentantka tak vylepšila o 3/7 svůj čas z diamantové ligy v Římě. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Tak už za hodinku vrazíme na oběd, ale za chvíli vrážíme také za vámi. Čeká nás písnička na přání, tak pokud máte zájem, pošlete si SMS-ku na číslo 720-836307. A já už teď hraju třeba Hanku Zagorovou. Tady je Džínovej kluk a Michal Krusberský přeje krásný den.
11: Pojď dál.

0: Měli jsme ho na konopišti a máme ho i tady ve vysílání Českého Blaníku. Michal David za námi.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Tak kdo pak získá tu dnešní? Hezký den všem do Českého Blaníku. Poprosil bych o písničku pro všechny, kdo poslouchají, a také pro mě. Dneska mám totiž den blbec. Do bubleniny jsem místo cukru dala sůl a chleba jsem vyklopila na zem. Písničku pro všechny, co jsou šikovní jako já, posílá právě teď Jana. Vybrala si Karla Gotta. Jani, nejste v tom sama. Vzpomínám si, že před pár dny, když tady byla zpěvačka Olga Lounová, tak ta si do kafe místo cukru taky dala sůl, takže to měla hodně podobné. Držíme palce, ať se vám to zlepší doma, a rozhodně posíláme božského Karla. Tady je písnička Chyť své dny.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.

0: Růži z papíru si můžete stále vystřelit na kdejaké pouti, ovšem tohle byla růže z papíru od Brontosauru, 4 minuty před 11:30. Možná už uvažujete, co byste si dneska dali k obědu, na co máte chuť, tak přemýšlejte a ještě předtím, než se na té obědy vydáte, tak my si zatančíme s kapelou Kryštof. Tak nějak málo tančím, zpívám. A podíváme se i do říše divů s Karlem Zichem. A bude toho rozhodně víc. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
8: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
7: Jak jsou ty trampolíny velké?
8: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
7: Jsou trampolíny placené?
8: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
7: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. zooparkzelčín.cz.
10: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
12: A také v digitální síti DAB.
11: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
12: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
11: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: Amnestia na Něveru a taky kapela Elan v 11 hodin a 43 minut. Přátelé, přesně před 5 lety dosloužila u nás v Česku poslední telefonní budka. Ano, možná budete muset vašim dětem vysvětlit, na co taková telefonní budka byla, k čemu se používala. Každopádně uzavřela se tím rozhodně éra veřejných telefonních automatů, které u nás vznikaly po roce 1911. Poslední veřejný telefonní automat odstranili teda před těmi 5 lety v Hlubini na Příbramsku. Neodstranili se ty budky úplně všude, protože dodnes fungují na mnoha místech a jsou z nich takzvané knihobudky, že jo? Už tam teda nejsou ty telefonní automaty, ale můžete si tam naopak zdarma přijít a půjčit knížku a pak ji zase vrátit. Mimochodem, když se podíváme do historie, v Čechách byly první telefonní linky zavedeny v roce 1881. O rok později pak byla v Praze zprovozněna první veřejná ústředna. No a dostupnějším se telefonování stalo právě v tom roce 1911, kdy v pražských ulicích se objevila první telefonní budka. Tak tolik z historie, dneska už máme mobily, tak telefonní budky rozhodně nepotřebujeme. Co ovšem potřebujete vy, tak to jsou určitě české písničky. Proto vám za chvíli nabídnu Petra Reska a dáme si Čmeláka od Divokého Byla.
1: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.

0: Těšíme se na vás.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stylobit Rock, Tom Tones, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
4: Lyže?
5: Happy Sport.
4: Dětské kolo?
5: Happy Sport.
4: Půjčovna?
5: Happy Sport.
4: Servis?
5: Happy Sport.
4: Bazár?
5: Happy Sport.
4: Šťastné dítě?
6: Happy Sport.
4: Happy Sport?
5: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
6: Happy Sport.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
8: Český blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník, nestojím před rájem. Už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejnej kluk a nemám

0: že obyčejnej byl, je hitem největším, ač není diskofil.
1: Český Blaník.

0: Více jak pětiminutový Vašek Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko, na Českém Blaníku přesně v pravé poledne. My za chvíli vejdeme do vašich uší s dalšími českými písničkami a rozhodně bude Marta Kubišová a Depeše. Taky si dáme Terezu v podání Vabiho a Mikyho Rivoli. A jako zamladá rozjede kapela Olympic. A budou i další české písničky, které máte rádi i po 12. hodině.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes ještě budeme mít tak nějak všelijak, to znamená sem tam mraky, sem tam sluníčko, občas nás nemůže překvapit ani dešťová přeháňka nebo bouřka. Teploty ale už půjdou nahoru na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách dnes naměříme kolem 17. Zítra už bude slunečno a teploty budou zítra šplhat až ke 30 stupňům. Tolik počasí a Kuba Bělák je tady s dalšími aktuálními zprávami.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Uvedla to Česká televize, která byla jedním z producentů filmu. Snímek byl inspirovaný kauzou zbormistra sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producenty žalobu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti tradiční výrobě až o 60% tvorbu emisí a až o 90% toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla najít využití u výroby běžné spotřební elektroniky. Města po celé republice investují do rozšiřování školských kapacit. V Benešově teď dokončili hrubou stavbu nové družiny pro základní školu Dukelská. Více říká projektový manažer zakázky Milan Broš.
11: Já bych vyzvihnul tu věc, že opravdu se nešetřila každá koruna, to zejména s ohledem třeba na světlou výšku. A za mě to bude fakt tu vzdušnost pro tu psychickou pohodu dětí. Tady je možné ještě třeba doplnit o pingpongový stoly, co se tady uvažuje.
10: Stavební práce by měly být hotové do druhé poloviny března příštího roku. Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi z Francie. První kolo naopak zvládl Jiří Lehečka. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Za chvíli se podíváme do Severočeského muzea, co tam mají nového, ale teď už vám Michal Krusberský přeje dobrou chuť k tomu dnešnímu středečnímu obědu a posílám slibovanou Martu Kubišovou.

0: No nevím, jak to máte vy, abych občas potřeboval, aby týden měl víc jak 7 dnů, abych stíhal všechno, co potřebuju. Každopádně teď, jak jsem slíbil, míříme do Liberce. Tamní Severočeské muzeum totiž chystá výstavu věnovanou dochovaným i zaniklým hradům v okolí. Chybět tam nebudou ani zajímavé příběhy, třeba o Janu Chudobovi z Ralska, který žil na přelomu 14. a 15. století a tak trošku se vymykal svému okolí, jak nám teď vysvětlí kurátor výstavy Zbyněk Hubinka.
1: On to nebyl žádnej slušňák, ale lidi mají rádi příběhy a tenhle ten v podstatě dokázal přežít za každého režimu a ještě si u toho docela slušně vydělat. Ale ten přesah je tam trošku jiný, aby to nebyl jenom obyčejný lump. Byl to člověk, který dokázal provozovat efektivně diplomaci tady na severu, hlavně mezi zdejšími pány a šestiměstím v Lužici, což bylo prakticky nemožné, protože to byli antagonisté po takřka 150 let a vyjednal to.
0: No prosím, tak já ještě dodám, že na výstavě uvidíte i 3D modely, vizualizace 6 hradů a repliku středověkého obleháciho stroje. Vernisáž je dneska odpoledne, tak pokud budete mít čas a chuť, tak se můžete zastavit. No a my jdeme hrát další české písničky. Tomáš Klus za chvíli, taky bude slovenský Karel Gott, čili Karel Duchoň a ve Slovenských dolinách, ale ze všeho nejdřív to rozbalí kapela Olympic jako za mlada. Michale, s vámi, dobrou chuť k obědu.

0: Dokola.
1: Nezvedáš mi telefon, zpíval Tomáš Klus v písničce Dokola, tak vy zatím telefony nechte v klidu. Leda byste si chtěli už na odpoledne jakože předobjednat písničku na přání. To klidně můžete, protože SMSky můžete posílat v průběhu celého dne, stejně jako ty naše hlasovky na 720 836 307. Odpoledne už vám ale tu dnešní písničku na přání odbaví kolegyně Veronika. Za chvíli ode mě naopak Alžběta a také Kabáti, Malá dáma bude.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
11: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
12: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
13: Šumava žije!
14: Šumava žije CZ.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu POR betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu POR betonových. Více na DEK.cz.
16: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
17: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
18: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
19: Rádio Český Blaník.

Viktor Sodoma a jeho parní stroj doznívá ve 12 hodin a 41 minut. Řekl bych, jak znám kolegyni Veroniku, že za chvíli rozrazí dveře a taky tady vlítne jako parní stroj. Tak vám prozradím, že Adolfo

0: anebo Petru Janu. Moje malá premiéra. To nás čeká za okamžik.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
4: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda a hrozně to trvá.
3: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
4: A kde jsi je sehnal?
3: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
4: S natíráním končím. Jedu hned.
3: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva, to je dřevo bez starostí.
4: www.impregnacesoběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
10: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
12: Bila. To dobré začíná u nás.
14: Padá!
15: Tak si něco přej.
14: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
15: Tak to se mi to přání splnilo.
14: Cože?
15: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
14: No tak, toho musíme rychle objednat.
16: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
18: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
19: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Posloucháte Český Blaník, 13. hodina je tu zcela přesně a s vámi je Veronika Rážová. Dnes to tady máme trošičku prohozené, takže já s vámi budu trávit odpoledne až do 18. hodiny a do té doby nejenom, že vám slíbím spoustu českých písniček, které máte rádi, ale v následujících chvílích se společně taky podíváme například na železnici. A z té hudby nabídnu Lucku Bílou. Taky tu budeme mít Hanku Zagorovou. Za každou chvíli s tebou platím.
1: Za každou chvíli s tebou platím, víc než se ti může zdát.
0: A dáme si i Sílu starých vín od Škvoru.
2: Že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín a někdy je tvá.
0: Takové pestré kousky tu budeme mít, od každého něco, takže každý, troufám si tvrdit, si přijde na své. Tak doporučuju, zůstávejte i dál s Českým Blaníkem a pojďte se teď se mnou podívat na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak to slibované oteplení, které meteorologové slibují už vlastně od konce víkendu, je tu. 22 až 26 stupňů v Čechách a na Moravě až 28, tak to jsou dnešní maxima. V noci se nám ochladí na 16 až 12 stupňů. No a pokud jste zvědaví na zítra, tak zítřek bude ještě teplejší než dnešní den. Očekávejte, že přes den se vyšplhá rtuť teploměru až k 31 stupňům Celsia. Navíc bude jasno až polojasno, takže pokud vyrazíte někam k bazénu nebo na koupaliště, myslím si, že uděláte jedině dobře. Za chviličku už to budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
8: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
7: Výstaviště Lysá nad Labem.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace správy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání schválil. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby hlasování zrakově postiženým. Stát podpoří sociálně znevýhodněné školáky, investuje 222 milionů do základek, které s takovými žáky mají spojené výdaje. Jak mohou školy příspěvek využít, řekne mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
11: Základní školy, které měly za poslední 3 roky vyšší počet žáků než 180, mohou tyto peníze využít především na plat sociálního pedagoga, včetně odvodu. Další část financí je určena na přímou podporu žáků se sociálním znevýhodněním, které jim pomáhají dosáhnout rovného přístupu ke vzdělávání.
10: Například na pokrytí školního vybavení nebo na podporu účasti na školních aktivitách a akcích. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky. Bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna. Fotbalisté Koreje před druhým utkáním na mistrovství světa proti domácímu Mexiku bojkotují korejská média. Důvodem roztržky jsou posměšné výroky na adresu kapitána Song Hung-mina ze strany některých novinářů. Ty byly zachyceny na kameru a pronikly na veřejnost. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 13 hodin a 5 minut k tomu a my otevíráme hodinu krásnou muzikálovou písničkou s Lucí Bílou. Jsi můj pán na Českém Blaníku.

0: Za každou chvíli s tebou platím, nám zpívá Hanička Zagorová. 13 hodin a 15 minut posloucháte Český Blaník. A teď tu pro vás mám dobrou zprávu. Bezpečnost na železnici se podle nejnovějších čísel totiž zlepšuje a probíhá navíc i nová kampaň. Podrobnosti už nám poví mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Fribová.
1: Bezpečnost na železnici se zlepšuje. Nehod na přejezdech bylo nejméně za 5 let. Pokračování pozitivního trendu podpoří nová preventivní kampaň zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
0: Tak děkujeme za tuhletu osvětu a také za tu snahu zlepšit bezpečnost na železnicích ještě o něco více. A my se už vracíme k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku nabídnu Škvory, také Ivetu Bartošovou a Karla Gotta, ale ještě předtím Petr Spálený a Zdeněk Rytíř. Dítě štěstěny.

0: Kvor a síla starých vín na českém Blaníku. Za 3 minuty bude 1:30 a už za chvíli vám prozradím jednu novinku, která se týká hlavně Pražanů a návštěvníků Prahy. Tak si na to počkejte a do té doby si můžete čekání zkrátit poslechem třeba Pavola Habery. Taky tu bude Pavel Bobek, Jojo Bendi a nebo Petr Kotwald.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival,
9: to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
15: firma na zážitky
12: CZ.
16: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
17: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
18: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
19: Rádio Český Blaník.
20: České písničky, které máte rádi.

0: Pavol Habera, Boli jsme raz milovaní na Českém Blaníku ve 14:45. A já jsem vám slibovala jednu pražskou novinku. Představte si, že právě dnes se slavnostně otevírá na Praze 3 náměstí Jiřího Poděbrad. Po rozsáhlé rekonstrukci, která vyšla na více než 500 milionů, se konečně náměstí otevírá všem, kteří touží potom chvíli posedět na lavičce nebo zkrátka dobře koukat do zeleně nebo jít s dětmi na hřiště. Máte tam spoustu příležitostí, co dělat, ale dnes je jich ještě víc, protože dnešní den je ve znamení akce Roztančíme Jiřák. Od pravého poledne tam totiž bude spousta hudebního programu, kapely, dechový orchestr, tanečníci, zkrátka dobře, velice, velice pestrý program, který mimo jiné najdete taky na stránkách Prahy 3. No a vemte sebou určitě i děti, protože i pro malé jsou připraveny workshopy, ukázky činnosti skautů, také třeba myslivecký spolek bude na místě a dokonce si můžete zacvičit i jogu. Samozřejmostí je, že si můžete dát něco dobrého, takže pokud jste ještě dnes neprošli náměstí Jiřího Poděbrad a chtěli byste to vidět nejen v celé své kráse, ale i celou tu akci prožít spolu s ostatními, kteří se na tu otvíračku už dlouho těšili, tak doraste. Od 12 hodin to začalo, koukám, že poslední vystoupení končí až v 8 večer, takže času máte ještě spoustu. Za chviličku už další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Nabídnu třeba Václava Neckáře a Helenu Vondráčkovou, anebo Michala Davida.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
1: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 21. června do Baumaxu v Praze Letňanech.
2: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
2: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.

0: na baumax.cz.
1: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobitrock, Tomtons, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Na českém Blaníku Šňůry a kapela Krištof. Tak já si myslím, že spousta z nás se těší na to, až kapela Krištof opět zase na nějakou tu šňůru vyrazí. Ale už v příštím roce to bude jeden unikátní koncert, který si nadělil Richard Krajčo ke svým narozeninám. Takže já si myslím, že pokud máte tuhle kapelu rádi, určitě si můžete koupit lístky a užít si to. Ale o tom zase někdy příště. Teď se pojďme podívat, co nás čeká v bližší budoucnosti, tedy v příští hodině. Mezi 14. a 15. si dáme třeba Popelky Karla Černocha. Popel krásy, hrášek, touhy, není. Taky to bude skupina Šalom a Stín katedrál. A Tabáček si můžeme dát spolu s kapelou Činasky. Polevím z vysokých otáček, pohoda, klídek a tabáček. I tu pohodu a klídek vám nabídne český Blaník. Za chviličku taky zprávy a ještě předtím pojďme se podívat na to, jak bude.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes už máme za sebou výrazné oteplení a to bude pozvolna pokračovat i během zítřejšího dne. Očekávejte, že nejdříve se nám v noci ochladí a teploty se budou pohybovat asi většinou kolem 16 stupňů nad nulou. Zítra přes den bude ovšem velké teplo, přímo až tropické, 26 až 31 stupňů Celsia. Na východě země bude o něco chladněji, 24 stupňů, ale pozor, teplo bude i na horách. Očekávejte tam 22 stupňů. Za chvíli zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Oznámil to premiér Babiš. Správa železnic spouští nové opatření. U vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule. Jakou přesně mají funkci, říká mluvčí správce železniční sítě Nela Frýbová.
1: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Hypotéku má momentálně 18% Čechů, dalších 19% si plánuje vzít do dvou a více let. Oproti loňsku pak klesl počet lidí, kteří museli své plány na pořízení bydlení odložit. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a Ipsos. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty k druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Zápas má výkop zítra v 18 hodin našeho času. Český celek po úvodní porážce s Korejci potřebuje v boji o postup ze skupiny Jihoafričany porazit. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 4 minuty po 14. hodině posloucháte Český Blaník, s vámi je Veronika Rážová a za chvilku tu bude i Lenka Filipová, Karel Černoch a nebo skupina Turbo. A společně se už za pár okamžiků taky podíváme do Pardubic. Tak zůstaňte s námi.

0: Na českém Blaníku Lenka Filipová a písnička Prší krátce po 14:15. Naštěstí neprší, vypadá to na jasný den a meteorologové to taky slibují, i když myslím si, že třeba zítra, až budeme venku mít 31 stupňů, možná budeme prosit svatého Petra, aby nám nějaký ten deštík spustil. Teď ale pojďme na chviličku odbočit od počasí i od českých písniček a pojďme se spolu podívat do Pardubic. Krajská zdravotnická záchranná služba má totiž nové výcvikové středisko a také velice moderní vybavení, třeba úplně unikátní figuríny. Jak fungují, tak to popíše ředitel záchranky Igor Pár.
1: Součástí dodávky vybavení vzdělávacího výcvikového střediska tak jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep a bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
0: Tak my držíme palce hlavně, ať takové figuríny pomohou, jak mohou. No a teď už další české písničky. Za chviličku vám nabídnu Davida Dejla, taky Elány a nebo Šalom, Stín katedrál. Tak si to užijte na českém Blaníku.

0: David Dale v ozvěnách na Českém Blaníku. 14:27, k tomu my za chviličku budeme pokračovat dál. Už pro vás chystám další písničky a Pepíno Vaněk zase rekord. Takže pár chvil a bude tu. A do té doby si dáme Zuzanu Michnovou a Marcia z Činasky anebo Marušku Rotrovou.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
6: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
9: AutoESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: AutoESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
13: Český Blaník.

0: Co Čech, to rekord.
1: Jste naladěni na vlnách českého Blaníku, tedy na těch zcela správných vlnách, a já jsem vám slibovala, že přijde Pepíno Vaněk. Vy z vás, kteří ho znáte, tak víte, že je to náš dobrý známý z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, který nám den co den, tedy všední den co všední den, přináší nějaký pěkný rekord nebo kuriozitu z muzea v Pelhřimově. No a tentokrát to nebude jinak a budeme to mít i lehce tajemné, tedy je to rekord se šifrou.
2: V expozici muzea rekordů najdete i nejmenší strojem vytištěný soutěžní kód. Dodal nám ho Radioklub Písek, který v letošním roce uspořádali 16. ročník šifrovací soutěže. Ten kód je vypálený laserem na pozlacenou jehličku o průměru 1,7 mm a výška toho kódu je pouhých 0,198 mm. Takže najít ho je opravdu náročný úkol.
1: Tak já, když si to jen tak představím a uvědomím si, jak brejlím na malé písmo v příbalových letácích nebo ingredience na potravinách a představím si, že bych měla vidět něco takového, co Pepíno popisoval, tak bych potřebovala opravdu hodně, hodně výkonnou lupu. Každopádně, Pepíno, děkujeme za tuhle pěknou raritu a těšíme se zase na zítra. Co si na nás připravíš?
0: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
13: Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle byl báječný Michal Tučný přesně v 15 hodin a nás tu čeká třeba Marek Ztracený.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a neděle se s tebou napil.
0: Nebo Olympik jednou. A pozor, tuhle písničku si dáme v rámci tří písní ve tři. Tři ve tři budou už brzy. A těšte se i na skupinu Jelen. Až přejde.

0: Za chvíli taky nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak možná už pociťujete, že venku je opravdu příjemné teplo, pro někoho možná až příliš velké teplo, ale nakonec léto je tu a s ním přichází i vyšší teploty. 22 až 26 stupňů na Moravě, 28 stupňů Celsia, tak to jsou dnešní maxima. V noci pak klesne rtuť teploměru k 16 až 12 stupňům a pozor, zítra vystřelí, a to doslova, až k 31. Očekávejte, že bude k tomu jasná nebo polojasná obloha, takže přeháněk si dočkáme pouze výjimečně, a to zejména na horách. Tam má být kolem 22. Za chvilku zprávy a pak další české písničky.
2: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc. Už 20. června ve Velké Úbě. Pec pod Sněžkou CZ.
3: Jde na vás jaro? Na nás taky.
4: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha.cz. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun a 4,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 37 korun a 55 haléřů. Ceny paliv by zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Bydlení pro seniory patří v Česku mezi stále častěji řešená témata. Hradec Králové proto hledá nové využití pro bývalou nemocniční ubytovnu na Moravském předměstí. Pokračuje mluvčí města Kateřina Malá.
1: Hradečtí zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o koupi a následnou přestavbu budovy tak, aby byla architektonicky hodnotná.
0: V suterénu budovy je 12 garáží, prádelna, sušárna, dílny a sklady. V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který potopil plachetnici s českou posádkou. Tamní policie ho podezírá z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. K neštěstí došlo v neděli nedaleko Splitu. Srážku nepřežili 4 Češi a další 4 osoby skončily v nemocnici. Trenér Marek Jarolím skončil u fotbalistů Karviné. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. Do Polska si Jarolím přivedl i české asistenty Červeného Sněmce. Trenérem brankářů bude Tomáš Pokorný. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A pokud vám bude hlavně zítra horko, tak se můžete schovat do stínu kapradiny, tak jako Jana Kratochvílová. Tak hezký poslech, posloucháte Český Blaník. Stín.

0: Český Baník.
1: 3 ve 3.
2: A je to tady 3 písničky po 3. hodině. Jak jsem vám slibovala, tak samozřejmě svůj slib ráda plním a hádáme si 3 krásné písničky a dá se říct, že je opět něco pojí. Vždycky 3 písničky ve 3, to znamená, že jsou to písničky, které spojuje to, co mají v názvu. A tentokrát je spojuje to, jak jsou pěkně odstupňované. Takže budeme tu mít kapelu Olympic 1, pak Vlasta Rédl 2x a nakonec Hanka Zagorová, řekni 3x, lásko. No a pojďme se podívat trošičku do historie na tyhle písničky. Tak 1, tak to je legendární písnička od skupiny Olympic, která pochází z alba Django. A ta kapela ho vydala v roce 1994. Píseň 2x od Vlasty Rédla, ta vznikla v roce 1997, pochází z alba Okolo zpět, a krásná píseň od Hanky Zagorové, řekni 3x, lásko. Tak, ta poprvé zazněla v roce 1984. Tak to bylo něco málo o historii těchto písní. A abyste věděli, o čem mluvím, tak si teď všechny 3 písničky dáme. Tedy po sobě, hezky odstupňovaně. 1, 2x a nakonec řekni 3x, lásko.
1: 3 ve 3
0: na Českém Baníku.

0: a my jsme si třikrát hráli tři písničky, kde se stupňují číslovky, tedy čísla jednou, dvakrát a nakonec řekni třikrát lásko od Hanky Zagorové. Tak, takové byly tři ve tři dnes. No a jaké budou zítra, to se dozvíte, jak jinak než zítra po třetí hodině. Co je před námi, tak za chviličku třeba Meky Žbirka, taky kapela Lucie a nebo Helena Vondráčková. Stejně tak přijde i skupina Jelen se svou písničkou Touha a pláč. No a doporučím, ať zůstáváte i dál na ladině na vlnách Českého Blaníku, protože už za chviličku tu pro vás budu mít jednu zajímavost.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Na českém Blaníku čas od času zní i slovenština. Tentokrát to bylo v podání Mekyho Žbirky. Představte si, že nizozemské děti patří dlouhodobě mezi nejspokojnější děti na světě. Tajemství podle odborníků ale není v tom, že by měli třeba méně pravidel nebo více dárků dostávali, ale spíš je to o tom, že mají více důvěry a prostoru pro vlastní rozhodování. Od malička se tam učí samostatnosti, často se pohybují po městě na kole a škola není jenom o výkonech, ale i o vztazích a o pohodě. Důležitou roli taky hraje čas, který rodiče tráví s dětmi. V Nizozemsku je běžnější hledat rovnováhu mezi prací a rodinou. No a právě díky tomu se mohou nizozemské děti pyšnit opět titulem těch nejspokojenějších dětí na světě. Tak možná bychom si z toho měli vzít maličko ponaučení a dát třeba více času dětem a méně práci. Uvidíme, jestli je to i v našich zeměpisných šířkách reálné. Za chviličku další české písničky. Lucka Bílá, Michal David a nebo kapela Krištof.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
8: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
15: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
16: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
17: Tak já jdu, miláčku.
18: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
17: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
18: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
17: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
18: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
19: Rádio Český Blaník.

0: Holomráz a kapela Slza na Českém Blaníku. Právě teď ukončujeme další hodinu, kterou jsme naplnili českými písničkami a před námi je dalších 60 minut, které jimi také naplníme. Těšte se na Tomáše Kluse ve smíru. A my vystoupáme výš. Nabídnu i Řeku v plamenech Honzy Kalouska. Jako řeka a oheň. A zaspívá i Petr Kolář. Jednou nebe zavolá, díky vám. A to rozhodně není všechno. Zůstávejte naladěni na vlnách Českého Blaníku, protože tu budeme mít například písničku dne. O jakou půjde, to prozradím už brzy.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak, dnes bylo teplo, teplíčko, musím říct, že nevím, jestli spíš větrat nebo pouštět klimatizaci, ale myslím si, že možná taková kombinace obojího je naprostým ideálem. Nevím ale, co budu dělat zítra, protože zítřek bude tropický. Očekávejte, že teploty vystoupají k 26 až 31 stupňům. Na východě země bude jen kolem 24, na horách ovšem 22 stupňů, což je taky dost. Tak se na to připravte, lehce se oblečte a pokud máte možnost, vyrazte někam k vodě. Před námi už jsou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karel Haas. Do české přírody se pomalu vrací jedny z nejvzácnějších tuzemských šelem, a to kočky divoké. Čtveřici šelem se podařilo odchytit v HKO Český les. Pojmenovali je Bedřich, Hugo, Viktorka a Aneška. Vědci jim nasadili speciální telemetrické obojky, díky kterým budou moci lépe mapovat jejich pohyb. Europoslanci schválili nové unijní předpisy. Ty mají zjednodušit navrácení občanů třetích zemí, kteří v Evropské unii pobývají nelegálně. Návrh počítá mimo jiné i s povinností migrantů spolupracovat s úřady anebo se vznikem návratových center mimo území unie. V katedrále svatého Víta v Praze se po 100 letech rozezněly nové varhany. Na jejich vznik přispělo přes 12 000 lidí z Česka i ze zahraničí. Více doplní místopředseda nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
9: Na vzniku nástroje se podíleli stovky odborníků z několika evropských zemí. Nový nástroj disponuje 121 rejstříky a téměř 6 000 píšťalami. Byl navržen jako symfonický koncertní nástroj, schopný naplnit zvukem celý prostor katedrály, ale zároveň citlivě doprovázet liturgii.
0: Nástroj váží téměř 640 tun a je doplněn 180 prvky z českého křišťálu. Tolik zprávy, hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Jste naladěni na těch správných vlnách, tedy na vlnách Českého Blaníku. 16 hodin a 5 minut, to je aktuální čas. Už brzy tu budeme mít písničku dne. Prozradím, že od Honzy Kalouska a do té doby tango. Tomáš Klus a nebo Marcela Holanová. To vše na Českém Blaníku. Tak hezký poslech.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: Písnička dne.
1: Na Českém Blaníku.
2: Na Českém Blaníku je tu čas na to, abychom rozkryli pozadí jedné z krásných českých písniček, které si tu hrajeme. A tentokrát přišla na řadu píseň od Honzy Kalouska Řeka v plamenech. Nás hrozně moc zajímalo, jak vlastně ta písnička vznikala a kdo ji má taky na svědomí. A Honza Kalousek nám vlastně úplně všechno prozradil.
3: To je zvláštní písnička, tam je totiž takový to jako řeka a oheň a to a je tam strašně jako slyšet víc, než by člověk si přál v tom libozvučném textu, ale prostě já jsem zkoušel všechno možné a takhle to vyšlo. Původně tu písničku jsem napsal v angličtině, jmenovala se River on Fire a spolupracoval na ní se mnou můj basák z Kanady, Louis Terzo Poulus, který měl tak složitý jméno, že se začal říkat Louis Terzo. Tak pak jsem tu písničku nahrál v Čechách pod názvem Řeka v plamenech, ale často říkám jenom řeka, jako řeka oheň, to si lidi pamatujou líp.
2: Tak to byl Honza Kalousek, který nám prozradil víc o téhle krásné písničce Řeka v plamenech. Právě teď si ji dáme tady u nás na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
0: na Českém Blaníku.

0: Dvěma velkými významnými koncerty se na české hudební scéně prakticky roztrhl pytel. 23.4. to je důležité datum, které byste si měli zapsat do svých diářů. Ovšem těch na příští rok, protože 23.4.2027 vystoupí právě tato zpěvačka, která nám tu dohrála, tedy Anna K. s Českým národním symfonickým orchestrem v rámci unikátního koncertu v pražském O2 Univerzu. Já si myslím, že to je úplně skvělá příležitost vidět Annu K. naživo a ještě ke všemu slyšet její písničky v úžasném originálním aranžmá. Tak pokračujeme dál, před námi jsou další české písničky, za chvilku vám prozradím, jak na písničku na přání, do té doby Petr Kolář a nebo třeba Karel Gott.
1: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
6: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
9: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
1: Český blaník.
12: To je blaníček.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Hlaní.
2: Proudy řeky táhnou k nám, tvou nedostatku.

0: abychom mi napsali, jakou písničkou vám můžu udělat radost. Neváhejte ani chvilku, hned teď vemte do ruky telefon, protože kdo dřív přijde, ten dřív má písničku na přání. Zahrajeme si ji zhruba za nějakou půl hodinu, ale už teď mi napište, která to bude, a pokud nechcete psát a máte WhatsApp, můžete mi nahrát hlasovku a já tu vaši hlasovou zprávu pak moc ráda pustím do vysílání. Tak pište, pište 728 363 07.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Že ty ho nebyl, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Danlanda,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Danlanda,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Xindl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival,
11: to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
14: Bila, to dobré začíná u nás.
16: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
17: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
18: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
19: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
20: Radio Český Blaník.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh.

snad vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, přepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Rýma, cibulkama, tapety, parmazán. 5 kilo hedáků, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale...

píseň tichou jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník a už přichází Helena Vondráčková, která nám zaspívá v příští hodině písnička Neuč slunce hřát. Taky tu budeme mít Marka Ztraceného. Až jednou si mne stačilo to, tak já jdu. Písnička Pomalu. No a dáme si i Krištof. Život je krásný i na konci světa. Vesmír se básní, ta nejhezčí věta. Máš křídla takhle. Tak my letíme do další hodiny, kterou odstartujeme zprávami a ještě předtím pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Horko, horko bude, takže zítra určitě mějte na paměti, že byste měli mít co nejméně oblečení a vypít co nejvíce vody. A to proto, že teploměr ukáže až 31 stupňů Celsia. Pokud si říkáte, že se schladíte v horách, tak vězte, že i na horách bude teplo až 22 stupňů. Za chvilku zprávy a hned potom další české písničky, které máte rádi. Tady u nás na Českém Blaníku.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
2: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
1: Výstaviště Lysá nad Labem.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Potisk, dárky, potisk, dárky. Byla,

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nesplnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Dneska to uvedl premiér Andrej Babiš. Současná vláda se podle něj bude snažit cíl splnit. Nikdy ale neřekla, že se jí to povede. O nesplnění závazku dneska promluvil generální tajemník NATO Mark Rutte. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden poničili několik míst v Českém ráji. V chráněné krajinné oblasti nastříkali barvu na pískovcové schody a zítku na naučné dětské stezce v Sedmi horkách. A posprejovali taky skalní bloky skalního města Hruboskalsko. Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze skončila. Opravené prostranství se dneska otevřelo lidem. Práce vyšly na víc než 471 milionů korun bez daně. Podle starosty Prahy 3 Michala Vronského se výsledek povedl.
1: Já ten výsledek hodnotím pozitivně. Jsem přesvědčený, že architekti jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
0: Úpravy zahrnou mimo jiné výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Fanoušci motosportu míří do Brna. Masarykův okruh hostí opět mistrovství světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně i brněnský dopravní podnik, který vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek se připravuje taky policie, která chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Ladíte Český Blaník a to je moc dobře. Jsem ráda, že si spolu se mnou vychutnáte za chviličku Michala Tučného, Helenu Vondráčkovou a nebo Katapulty Vojín XY.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Přeju vám krásné odpoledne, nebo možná pro někoho už podvečer. Je tu písnička na přání, což znamená, že někomu z vás teď udělám radost. A já už můžu prozradit, komu. Bude to Hanka. Ta tu nebude, ale bude to Hanka, ta, která si přála písničku od Marie Rotrové Déšť. Prý, že by potřebovala deštík na zahrádku. Tak ať to zkusíme tím přivolat. Tak já doufám, že to zabere. Takže Hanko, děkujeme za výběr a posíláme písničku od Marušky Rotrové. Tak ať vám udělá radost.
1: Písnička na

0: Pražském Blaníku na to znamení stůj. Pokud třeba právě teď jedete z práce, anebo pokud jste v práci a třeba se nudíte, tak já bych vám doporučila, ať se podíváte na naše sociální sítě. Najdete nás jak na Instagramu, tak i na Facebooku jako Český Blaník. Pravidelně vás zásobujeme různými zajímavostmi o interpretech, které si tu hrajeme. Dozvíte se tam víc o Heleně Vondráčkové, zavzpomínáme na písničky Marušky Rotrové, Haničku Zagorovou si rádi připomínáme, stejně jako Dalibor Janda je tam takovou naší stálicí. Všichni jsou tam, takže mrkněte na to, zkontrolujte to a pokud vám tam někdo chybí, o kom jsme se třeba dlouho nezmínili, neváhejte a napište nám to. Český Blaník, takhle tam jsme, jak na Instagramu, tak na Facebooku.
1: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
2: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení a samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
6: Lyže?
7: Happy Sport.
6: Dětské kolo?
7: Happy Sport.
6: Půjčovna?
7: Happy Sport.
6: Servis?
7: Happy Sport.
6: Bazár?
7: Happy Sport.
6: Šťastné dítě?
8: Happy Sport.
6: Happy Sport?
7: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
8: Happy Sport.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do Pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Rádio Český Blaník.
17: České písničky, které máte rádi.

0: k velkým mezinárodním kongresům, zejména lékařským a vědeckým, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být.
1: Tak moc děkujeme za informaci, za doplnění informací a ještě doplním, že stavba začne už v červenci. Hotovo by mělo být v září, ovšem v září roku 2028. Tak ať jde všechno hladce, no a teď zpátky k českým písničkám. Za chvilku Petr Spálený, Miraj a nebo Lenka Filipová na Českém blaníku.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
5: Podívej se mi do očí.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moše povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
8: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobit Rock, Tom Tones, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
9: Otestuj Subaru Sedlčany.
10: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
9: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
11: Rádio Český Blaník.
12: Život je šatna v kabaretu,

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

přísahy skládá a celý srdce žádá. Tuhle zábavu já znám, pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: Tak to je jahodový koktejl Dalibora Jandy na Českém Blaníku. Je tu 18. hodina a po ní si dáme Ivetu Bartušovou. Bude tu Karel Gott a jeho Ta pravá.
1: Ty jsi pro mě ta pravá a já tvůj muž.
0: A my všichni víme, o kom se tam zpívá. No a taky si dáme Michala Davida. Nenapovídej. Za chvilku zprávy a ještě předtím počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Připravte se, že zítra budou tropická vedra, skoro jasná až polojasná obloha, takže skoro ani mráček a do toho teploty k 31 stupňům Celsia. Na severovýchodě a východě země kolem 24, na horách kolem 22. Meteorologové varují, ať nezapomínáte nejenom na pokrývky hlavy, ale také na pitný režim a stejně tak omezte fyzickou námahu. Za chvilku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstitelům způsobily podle odhadu škody mezi 1 a 1,5 miliardy korun. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocnářů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se vzdala zastupitelského mandátu v Bílině. Důvodem je velké časové zaneprázdnění. Mrázová čelila kritice kvůli údajným nelegálním stavbám na svém pozemku. Správa železnic spouští nové opatření. U vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule. Jakou přesně mají funkci, ví mluvčí správy Nela Frýbová.
7: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Během probíhající zbraňové amnestie už policie přijala několik ojedinělých zbraní. A teď přibyla další. Na Vyškovsku někdo strážcům zákona odevzdal raritní kousek, a sice střílející nůž. Ten patří mezi takzvané zákeřné zbraně, které jsou přísně zakázané. Akce, během které mohou lidé beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, končí za 14 dní. Ze zpráv je to všechno, pěkný večer.
2: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, 18. hodina. 18. hodina odbyla a před námi jsou další české písničky. Jedna od Pavla Bobka. Tak hezký večer.
9: Já

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Trubky troubí, vstávat se má.
6: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
7: Atención, señoras y señores.
8: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yeso!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awara šar!
9: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Na českém hladíku.

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou hra.

0: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: Rádio Český Blaník.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

se na krásném baníku. Tak jako každej, já se vzlídnu v tom mobil poníku. Kámoš měl pravdu, že tu holky jsou jako zvědky.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

0: Jezdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
2: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
7: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
8: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
9: Nápad

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: popelko půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.

0: Český blaník.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo
0: na kterých jsme vyrostli.

0: Zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

0: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla, byla.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Madonu Donatella jsem zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla,

pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, po Libek letní řekou plyne voda čistá.

srpnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slíbí.

0: Bitvě o Karlův most. Bitvě o Karlův most. Bitvě o Karlův most. Bitvě o Karlův.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
7: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.

mohu ti být ruby, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. O ruby, ruby, jak žil bych rád.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Rádio Český Blaník.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou, tak...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Já vím, bože, jak já vím. Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, pak vám bude líp. Pak? Líp.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník. Český Blaník.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme, proč znovu se znát.

0: Český baník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Dávno už vím, že chodím jak ti.

ani nežanský, ani plát na mřáky neplatí. Ani prach, ani spík, ani dřev, ani smík, ani mráz, ani dež, ani smík, ani plát na mřáky neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach na mřáky neplatí. Jenom já, jen já, jenom já, jen já.